Ta píseň zněla krajem a každý, kdo ji slyšel, se zastavil a zaposlouchal se do jich nepopsatelně krásných tón. Byla to píseň o lásce člověka k člověku, národa k národu a ty jsi cítil, že všechno trápení z tebe padá, že již nejsi sám, že jsi vlastně šťastný a život má přece jen pro tebe smysl. Ano, stál si tam a vůbec jsi neuvědomoval, že je to vše jenom pomíjivý přelud a že každá noc má jednou konec, který se stále přibližuje a ty tomu nemůžeš zabránit. Nevnímal si ani, že za oknem tvého pokoje ještě bývá tmy a denní světlo je